0: Radio Maxi.
1: Ona je prídna punca, ono staje ob šestých in živí za úspech. Vse je od ponedeljka do petka, je življenje je klitka od sedmi do treh.